Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: Jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

Dobrou noc s Rádiem B.

I'm used to it by now. Just breathe.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Slavnou herečku Ivu Janžurovou postihly zdravotní problémy, které jí přinutily 3 dny strávit v nemocnici kolem 85 let. Následný kolaps opět přerušil její divadelní vystoupení. Stavovské divadlo bylo nuceno představení zrušit. Mel Gibson, režisér filmu Umučení Krista, odhalil po 22 letech první obraz z plánovaného pokračování. Tento ambiciózní projekt s názvem Vzkříšení Krista bude rozdělen na 2 filmy. Natáčení v Itálii právě skončilo. Skupina Lanugo oslavila 20 let na scéně vydáním bezejmenného dvojalba, zatímco zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel Martin Brunner vytvořili desku Zábrana. Tato pozoruhodná deska nejen reflektuje temnou dobu covidovou, ale zdůrazňuje i význam připomínání osudu spisovatele Jana Zábrany. Foukalová v rozhovoru vysvětluje, proč hledala písničky se světlem na konci tunelu. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Yeah. Shouts to D Green, Demo Ross, Great Crusaders.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači Rádia B, přinášíme vám zprávy ze světa náboženství. Kněží Ruské pravoslavné církve v Permu nedávno zorganizovali náboženskou procesí a prošli městem s ikonou Matky Boží Permské, aby ochránili město před ukrajinskými drony. Tímto aktem chtějí v době konfliktů posílit víru a poskytnout naději tamním obyvatelům. Mějte krásný den, naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k
4: Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Exkluzivní. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzivní.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Ve filmu Victorian Psycho režiséra Zachariho Vigona stvárňuje Maika Monroe postavu Winifred Notty, guvernantku v gotickém hororu na motivy knihy Virginie Fejtové. Tento snímek nabízí méně krveprolití, než by se čekalo, ale navodí atmosféru napětí a frustrace. Premiéra se uskutečnila na filmovém festivalu v Cannes 2006. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbenosti.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí obci.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Slavnou herečku Ivu Janžurovou postihly zdravotní problémy, které jí přinutily 3 dny strávit v nemocnici kolem 85 let. Následný kolaps opět přerušil její divadelní vystoupení. Stavovské divadlo bylo nuceno představení zrušit. Mel Gibson, režisér filmu Umučení Krista, odhalil po 22 letech první obraz z plánovaného pokračování. Tento ambiciózní projekt s názvem Vzkříšení Krista bude rozdělen na 2 filmy. Natáčení v Itálii právě skončilo. Skupina Lanugo oslavila 20 let na scéně vydáním bezejmenného dvojalba, zatímco zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel Martin Brunner vytvořili desku Zábrana. Tato pozoruhodná deska nejen reflektuje temnou dobu covidovou, ale zdůrazňuje i význam připomínání osudu spisovatele Jana Zábrany. Foukalová v rozhovoru vysvětluje, proč hledala písničky se světlem na konci tunelu. Od kultury zpět k hudbě na rádiu B.
4: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače Rádia B. Z oblasti medicíny přichází zpráva o čínském farmáři, kterému po mnoha letech bolesti a problémů s močením lékaři odstranili obří kámen o váze 3 liber, což je přibližně 1,3 kg z močového měchýře. Tento případ nám připomíná, jak je důležitá pravidelná lékařská péče. Naslyšenou příště. A teď zpátky k
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

0: dopamine.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.
1: I felt invisible,

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

where we live in.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: V roce 1975 vydal detroitský zpěvák Ted Lucas vlastním nákladem dokonalý dokument soukromé presové folk hudby, nyní bohatému psychedelickému zvuku v novém boxetu. Toto album, nahrané bez vlivu jakéhokoliv velkého labelu, ukazuje Lucasův talent v plné míře. I přes omezenou distribuci jeho hudba nadále inspirovala posluchače. A nyní si pustíme vaši oblíbenou.
2: Hip-hopem na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Posloucháš Sebestřed na Bčku a teď nás čeká synthpopová bandička z amerického Marylandu, která si říká Future Island. No a my si dáme jejich track Cave. Tak pojďme na to.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Slavnou herečku Ivu Janžurovou postihly zdravotní problémy, které jí přinutily 3 dny strávit v nemocnici kolem 85 let. Následný kolaps opět přerušil její divadelní vystoupení. Stavovské divadlo bylo nuceno představení zrušit. Mel Gibson, režisér filmu Umučení Krista, odhalil po 22 letech první obraz z plánovaného pokračování. Tento ambiciózní projekt s názvem Vzkříšení Krista bude rozdělen na 2 filmy. Natáčení v Itálii právě skončilo. Skupina Lanugo oslavila 20 let na scéně vydáním bezejmenného dvojalba, zatímco zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel Martin Brunner vytvořili desku Zábrana. Tato pozoruhodná deska nejen reflektuje temnou dobu covidovou, ale zdůrazňuje i význam připomínání osudu spisovatele Jana Zábrany. Foukalová v rozhovoru vysvětluje, proč hledala písničky se světlem na konci tunelu. Od kultury zpět k hudbě.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače Rádia B. Z oblasti medicíny přichází zpráva o čínském farmáři, kterému po mnoha letech bolesti a problémů s močením lékaři odstranili obří kámen o váze 3 liber, což je přibližně 1,3 kg z močového měchýře. Tento případ nám připomíná, jak je důležitá pravidelná lékařská péče. Naslyšenou příště. A teď zpátky k zajímavé. Radio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače Rádia B. Z oblasti medicíny přichází zpráva o čínském farmáři, kterému po mnoha letech bolesti a problémů s močením lékaři odstranili obří kámen o váze 3 liber, což je přibližně 1,3 kg z močového měchýře. Tento případ nám připomíná, jak je důležitá pravidelná lékařská péče. Naslyšenou příště. A teď zpátky k zajímavé

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Slavnou herečku Ivu Janžurovou postihly zdravotní problémy, které jí přinutily 3 dny strávit v nemocnici kolem 85 let. Následný kolaps opět přerušil její divadelní vystoupení. Stavovské divadlo bylo nuceno představení zrušit. Mel Gibson, režisér filmu Umučení Krista, odhalil po 22 letech první obraz z plánovaného pokračování. Tento ambiciózní projekt s názvem Vzkříšení Krista bude rozdělen na 2 filmy. Natáčení v Itálii právě skončilo. Skupina Lanugo oslavila 20 let na scéně vydáním bezejmenného dvojalba, zatímco zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel Martin Brunner vytvořili desku Zábrana. Tato pozoruhodná deska nejen reflektuje temnou dobu covidovou, ale zdůrazňuje i význam připomínání osudu spisovatele Jana Zábrany. Foukalová v rozhovoru vysvětluje, proč hledala písničky se světlem na konci tunelu. Od kultury zpět k hudbě.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: V roce 1975 vydal detroitský zpěvák Ted Lucas vlastním nákladem dokonalý dokument soukromé presové folk hudby, nyní bohatému psychedelickému zvuku v novém boxetu. Toto album, nahrané bez vlivu jakéhokoliv velkého labelu, ukazuje Lucasův talent v plné míře. I přes omezenou distribuci jeho hudba nadále inspirovala posluchače. A nyní si pustme vaší oblíbenou

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí
0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Slavnou herečku Ivu Janžurovou postihly zdravotní problémy, které ji přinutily 3 dny strávit v nemocnici kolem 85 let. Následný kolaps opět přerušil její divadelní vystoupení. Stavovské divadlo bylo nuceno představení zrušit. Mel Gibson, režisér filmu Umučení Krista, odhalil po 22 letech první obraz z plánovaného pokračování. Tento ambiciózní projekt s názvem Vzkříšení Krista bude rozdělen na 2 filmy. Natáčení v Itálii právě skončilo. Skupina Lanugo oslavila 20 let na scéně vydáním bezejmenného dvojalba, zatímco zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel Martin Brunner vytvořili desku Zábrana. Tato pozoruhodná deska nejen reflektuje temnou dobu covidovou, ale zdůrazňuje i význam připomínání osudu spisovatele Jana Zábrany. Foukalová v rozhovoru vysvětluje, proč hledala písničky se světlem na konci tunelu. Od kultury zpět k hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ve filmu Victorian Psycho režiséra Zachariho Vigona stvárňuje Micah Monroe postavu Winifred Notty, guvernantku v gotickém hororu na motivy knihy Virginie Fejtové. Tento snímek nabízí méně krveprolití, než by se čekalo, ale navodí atmosféru napětí a frustrace. Premiéra se uskutečnila na filmovém festivalu v Cannes 2006. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače Rádia B. Z oblasti medicíny přichází zpráva o čínském farmáři, kterému po mnoha letech bolesti a problémů s močením lékaři odstranili obří kámen o váze 3 liber, což je přibližně 1,3 kg z močového měchýře. Tento případ nám připomíná, jak je důležitá pravidelná lékařská péče. Naslyšenou příště. A teď zpátky k zajímavé.
4: Neboj se uvolnit.

間が空いているところ

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V kampusu Hybernská v Praze je dnes od 20 hodin náhradní koncert kapely In Memory of Kurt Cobain. Lístek vyjde na 277 korun. Flédu v Brně rozezvučí od 20 hodin turecká postpunková kapela She Passed Away. Vstup je 590 korun. V plzeňském divadle Pod lampou se ve 20 hodin těšte na Dušana Vlka, alternativního rapera z Prešova. Doplní ho David Sun. Lístek koupíte za 450 korun.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
5: Hip-hopem na rádiu B žijem.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Slavnou herečku Ivu Janžurovou postihly zdravotní problémy, které jí přinutily 3 dny strávit v nemocnici kolem 85 let. Následný kolaps opět přerušil její divadelní vystoupení. Stavovské divadlo bylo nuceno představení zrušit. Mel Gibson, režisér filmu Umučení Krista, odhalil po 22 letech první obraz z plánovaného pokračování. Tento ambiciózní projekt s názvem Vzkříšení Krista bude rozdělen na 2 filmy. Natáčení v Itálii právě skončilo. Skupina Lanugo oslavila 20 let na scéně vydáním bezejmenného dvojalba, zatímco zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel Martin Brunner vytvořili desku Zábrana. Tato pozoruhodná deska nejen reflektuje temnou dobu covidovou, ale zdůrazňuje i význam připomínání osudu spisovatele Jana Zábrany. Foukalová v rozhovoru vysvětluje, proč hledala písničky se světlem na konci tunelu. Od kultury zpět k hudbě.

Ahoj, ahoj. 22. hodina právě odbyla a já tě vítám při poslechu pořadu Houpando Grande na vlnách Rádia B. Jmenuji se Antonín Padrta a mám tady pro tebe nachystanou parádní houzovou hodinku, takže nastraž uši, udělej pohodlí a pojď to se mnou pořádně rozhoupat.

Relax. Everything is fine.

Krásný dobrý večer, vážení přátelé, já vás zdravím z Roudnice. Je tady 42. vydání pořadu Deep Box a přede mnou už netrpělivě překračuje nebo rozkračuje se Jirka Magor, který tady bude dneska hostem spolu s Vildou, který venku kouří. Takže kluci se na vás připravujou, my taky, a bude to veselý, bude to dneska deepovo, jackino, houseovo, prostě všelijaký. Tak doufám, že jste pohodlně usazení, protože to bude jízda dvouhodinová opět na Rádiu B po delší době. A navíc tady je se mnou i Ondra, který přiletěl z Bristolu, takže máte se na co těšit. Takže příjemný poslech, vážní přátelé. Human affairs being watched from the timeless worlds of

Tak vážení posluchači Rádia B, právě posloucháte pořad D-Box, 42. díl a dnešní díl, jak už bylo řečeno, je speciální. Máme tady Jirku a Vildu Magory a teďka za pult se vrátil Fanda, Sunny. A to, co vám právě teďka hraje, to se nazývá Here a je to výborná věc od Freda Everything a začínáme říkat. A v okamžik si něco řekneme s Jirkou a Vildou.

0: vedle mě, přátelé, už sedí dva hosté dnešního boxu, kterými jsou Jirka Magor a Vilda Magor. Ahoj kluci, jak se máte?
1: Ahoj, ahoj, skvěle, díky.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Nechte mikrofon klidně na výšku, jak byl, to bylo schválně. Ne, obráceně dolů, jakoby. Tak, výborně, my tady řešíme. Jaká byla cesta? Třeba Jirko.
1: No, v pohodě, Vilda řídil, takže za mě dobrý.
0: Vilda řídí jako drak, to se mi líbí.
2: Tak za mě taky.
0: Super. No a jenom ještě zopakuju, co tady hraju. První track, který jsem já hrál, to byl First Summer od Coltera a jeho Alter Ega HK. A tohleto je taky stejný producent a je to název, track s názvem Believe in Me. Taky to jen, abyste věděli. No a Ondra, mezi tím, co my si tady budeme povídat, nám ještě namixuje další track. A já se klukům na začátek zeptám, krátce nám dělte, jak jste se dostali k muzice, protože v muzice vy už hrajete hrozně dlouho, je to tak? Kluci, se dohodněte se, kluci.
1: Je to tak.
0: Kdy jsi začal?
1: Vlastně já jsem začal hrát v roce 99, takže už jsem 27 let vlastně.
0: Ty brďo, jsi úplně veterán.
1: No.
0: Zasloužilej umělec.
1: No to nevím, ale už je to nějaká doba, no.
0: Jo, jo. Pamatuješ si, jaká byla tvoje první party, když jsi začal, byl jsi nervózní? Já jsem byl totiž hrozně nervózní.
1: No já taky hrozně, a mě to trvalo docela dlouho, než jsem se trošku z toho oklepal a někdy bývám nervózní i dneska.
0: No tak to máme podobně. A Vildo, ty?
2: No já to mám po trošku pozdějc, já nevím, kolem roku 2000 asi tak, protože samozřejmě jsme dřív chodili na kvadranty a furt mě to lákalo a prostě ta passion tam byla. Takže kolem toho roku 2000 asi, no, pak jsme začali s Magorama 2.1, no, a pak už to prostě zůstalo do dneška a ta vášeň je tam furt, no.
0: Ne, passion tam pořád zůstává, to je dobře, no. Hele. Každopádně takže taky jsi měl podobně jako já, první hraní, nervozita, bylo to, pamatuješ si přímo, kde to bylo, byl to klub nebo festival třeba?
2: No, já si myslím, že poprvé jsme hráli v Berouně v rockovém klubu, který už vlastně neexistuje, tam taky kvadranti hráli v Hazy Logic a tak. A bylo jenom pro nějaký kamarády, co si jako pamatuju teda, tak nevím, jestli tady to je official, a jinak pak jsme hráli vlastně poprvé, si myslím, takovým jako kynět, je u nás Lodenice u Berouna, tak to byla taková jako první vlastně jako party, si myslím, jako pro lidi. Mm-hmm. Předtím byli taky jako nějaký ještě jakoby venku, jo, a myslím si, že tam ani jako moc ty nervozity nebylo, protože pak mě to bavilo hrát a spíš to přišlo až potom, když už se jako hrálo v nějakých jako official klubech, jo, mm-hmm. Tak tam už to bylo takový jakoby trošku jako byla tady jiný mood vlastně, jo.
0: Jasně.
2: Takže určitě takže
0: super.
2: Taky, no.
0: A byli jste oba dva věrný houseu nebo deep houseu od začátku?
1: Tak co se týče DJingu, tak jo, ale...
0: DJingu jsem myslel teďka, no.
1: No, v DJingu, jo.
0: To... OK, a byl do ty taky, já si předpokládám.
2: No, nepředpokládáš správně. taky jsem občas jakoby hrával třeba jako hip-hop nebo nějaký downtempa, to mě taky docela baví, takovýhle věci. No, takže asi...
0: Takže tak.
2: Jak dej, no, ale spíš house, no.
0: Tak super, okay. Super. Tak přátelé, děkuju za první vstup. Teďka si dáme trošku muziky a pak budeme zase pokračovat. Zůstaňte s námi, posloucháte 42. vydání pořadu D-Box na Rádiu B.

0: Tak zatím se nám tady DJ Sunny rozjíždí mix, tak my si tady něco řekneme ještě s klukama. Já bych se zeptal, tak třeba nejdřív Jirky. Jirko, jak jste se seznámili s klukama z Kvadrandu?
1: Já jsem vlastně mě k tomu dovedl kamarád, který se mnou byl v baráku. A my jsme začali chodit tenkrát ještě do docela legendárního terminál baru v Soukenické ulici v Praze, což byla první internetová kavárna. A tam se hodně scházeli jako lidi z ciziny, expati a vlastně my jsme tam chodili sledovat filmy, dole byla hudební produkce. No a takhle jsem tam vlastně začal registrovat pomalu tuhletu partičku. A nakonec mě vytáhli na právě Rebound do Radosti, tenkrát můj první, který vlastně to všechno celý odšpuntoval. Já jsem se s klukama hodně začal vídat, oni mě vlastně naučili v tom, to bylo opravdu těch 98-99, mě naučili vlastně i hrát.
0: A byl to tvůj první styk s Deep Housem, nebo už předtím už jsi znal tenhle ten styl hudby?
1: Ne, byl to vlastně první, protože já jsem byl do té doby hip-hopovej.
0: Super. No a co ty, Vildo?
2: No, musel jsem se zamyslet, ale jelikož vlastně tenkrát, když Kvadranti přijeli, myslím 97, jestli se nepletu, Jirko, tak oni vlastně se ubydleli v Berouně, odkud já jsem, a přes asi Fuzzylogic Sound System tenkrát si myslím, asi to bylo, jestli si správně vlastně jako pamatuju, takže asi takhle nějak, no, si myslím, jako nějaký taky party, co probíhaly dohromady s nima, tak to si myslím, že byl asi ten první touch, no, s nima.
0: Já si právě tak namátkou vzpomínám, že jsem se s někým bavil a ten mi říkal, že poprvé potkal na Checkteku a že ho oslovilo, jak dělali party a měli zavěšený repráky na stromech. Nevím, jestli to byl někdo z vás.
2: Já jsem tam byl, já vím, kde to bylo, to byl ten Quadrosound, udělali, to bylo naprosto boží, to bylo, já ježiš, už nevím, kde to bylo teda, ale aha. 2000 možná něco takového, 99, nevím, no.
0: Super, tak jo, tak my se vrátíme zpátky k hudbě a pustíme si zase nějaký Deep House Funky.

0: Rebound, která nás čeká příští pátek 10. dubna 2026 na lodi, která se jmenuje, nebo ten prostor se jmenuje Mars. A tam vlastně to bude taková jakoby příprava na 30 kvadrantů, je to tak, pánové?
1: Přesně tak.
0: A bude to, kde to bude? Dvořákovo nábřeží, náplavka číslo 16, říkám to správně?
1: Jo, přesně tak.
0: Pamatujete si z hlavy line-up? Ne, já si dělám tady z nich srandu, protože už mi to tady všichni koukáme. Budou tam hrát kluci z kvadrantů, Chris Kvadrant, Rich P, Kel Kvadrant a právě tady Jirka s Wildou, kteří stojí vedle mě, plus nějaký kluci z hlubokýho drinku z Liberce a z Bristolu, Sunny Andrew J. Tak znáte, že jo?
1: Moc ne.
0: Ne, no, já vím, to je něco jako Eva Vašek z východu, ty víš co.
2: To bude něco zase, ale prehrajou líp.
0: Jo, tak uvidíme. Každopádně, jak se na tu party těšíte, kluci?
3: Já hrozně, protože pro mě je to vlastně, jak už jsem tady zmínil předtím, je to jedna z prvních party, na který jsem byl.
0: Mm-hmm. A prostě máš tím vztah.
3: Je to takový návrat.
0: Back to the roots. No a když se tady bavíme o tom, že se těšíte a vlastně je to takový návrat, tak letos budete slavit jako Magor Sound System, který vlastně hodně se kamarádí s Kvadrantama, tak budete slavit 25 let, tak nám o té párty něco řekněte, protože to bude taky velký, že jo?
1: Doufáme, že jo. Bude to konat 12. až 14. června. Bude to, Jirko...
3: Je to v Albeři, u Nová Bystřice, kousek za Jindřichovým Hradcem.
0: Takže Jižní Čechy, je to tak?
3: Jižní Čechy, ano. Kousek od rakouských hranic.
0: Super, jo.
1: Krásný místo, musím říct, teda podařilo se nám vybrat fakt nádherný, vlastně dva takový jako kempíky u sebe, bude tam vlastně možnost koupání, jo, všechno tam bude, vlastně jídlo, všechno, všeho bude až dost, hlavně kvalitní muziky rozhodně, moc se na to těšíme, no.
0: Tak jestli tam bude jídlo, tak to se těším. No a jako hlavní hosté je teda samozřejmě Magors, že jo, všechny kompletní, bude tam kompletní sestava?
1: Nejsem si úplně jako jistý ještě teďkon, jestli tam bude kompletní sestava tak, jak my jsme začínali, ještě je to teda procesu vyjednávání.
0: Jasně. No.
1: Ale zatím určitě já, Jirka tam bude, Ríša tam bude, Martin tam bude, ještě, no, a zbytek ještě zatím je v jednání, řeknu tak.
0: Ok, jasně, a headlineři nějaký zahraniční třeba?
3: To bude ještě překvápko.
0: Jo, takhle, tak to bude velký surprise, takže možná přijde i kouzelník.
3: Je to možný.
0: Kouzelník tam dorazí určitě, ale otázka je, co bude mít v kapse. No tak to máme tuhle akcičku, ještě jednou prosím zopakuj místo a termín.
3: Je to Albeř, Nová Bystřice, 12. a 14. června.
0: Perfektní, tak tam se těšíme, to bude taky vlastně houseový víkend jako prase, když to řeknu. No a vlastně my můžeme, teďka si dáme ještě muziku a pak ještě řekneme to hlavní, kvůli čemu tady jsme, a to bude 30. výročí Kvadrant Sound Systému, který se bude konat letos na Povaleči. Takže zůstaňte s námi, my vám řekneme víc k tomu za chvíli.

0: Tak my se vás hlásíme zpátky všem posluchačům, kteří poslouchají Rádio B. Máme tady pořad D-Box 42. díl a já vám teďka jenom řeknu pár věc v angličtině pro...
1: Myself and Sunny have been DJing some deep house music, now going a bit funky, and in the second half of the show, Jirka and Wilda will take over. So I'll switch back to Czech, we're gonna speak more about...
2: I'll just say greetings to all my house friends out there.
0: Yeah, thanks Jirka.
3: Yes, and also say hi.
0: Tak jo, tak se vrátíme do češtiny. Tak já bych se nejdřív zeptal Jirky, o tobě se ví, že jsi žil nějakou dobu v Anglii. Chtěl bys nám k tomu něco říct, jak jsi tam dostal, co jsi tam dělal, co jsi z toho tam přinesl?
2: Přinesl jsem si zkušenosti, to určitě, a spoustu kamarádství, to bylo super. Já jsem se tam dostal úplně náhodou, prostě jsem jednou, to na mě nějak přišlo a říkám, potřebuji zkusit něco novýho. Sebral jsem se s 20 librama v kapse a vyrazil jsem do Anglie. Což tenkrát nebylo nic, naštěstí už jsem tam měl spoustu kamarádů právě z Kvadrantu tenkrát a okolo, takže mi tam hodně ze začátku pomohli a já jsem na oplátku pomáhal hodně se stěhováním repráků, dělání plakátů na akce, všechno kolem party vlastně, a takhle jsem tam strávil necelý 3 roky. A bylo to super, říkám, spousta nových kamarádství, výborných lidí kolem právě house'u a poznávačka, no.
0: Kolébka house music, a ještě nám řekni, kde jsi přebýval, v jakém městě?
2: Přebýval jsem v Lincolnu, kousek od Nottinghamu.
0: Jo, byl jsem tam, krásný městečko mimo jiné. Krásná katedrála a super.
2: Katedrálu možná lidi budou znát z Da Vinciho kódu vlastně, tam byla znát.
0: Jo. Super, je to, díky, tak já se teďka zeptám Vildo, my jsme se tady v zákulisí bavili o jedné akcice, kterou pořádáte pravidelně, ta se jmenuje Rhythm Saloon, řekl bys nám k tomu něco, jaká je historie, kam to směřujete,
4: určitě,
0: a tak dále.
4: Tady tu akci jsme začali dělat nějaký 2 roky zpátky, vlastně po covidu, kdy po Honzovi Berdychovi ze Sunshine People, který tam provozoval léta klub Metro, to převzali vlastně noví provozovatelé, přejmenovali klub na pěkná hudební scéna a my jsme tam začali dělat party, která se jmenuje Rhythm Saloon. To jsme teda mimochodem to jméno převzali od Da Sun Lounge, že má vlastně tady ten track. Takže z toho jsme vzali to jméno tady té akce a je to taková naše srdcovka prostě pro berounský lidi, který s náma vlastně tady vyrůstali, když to tak jakoby řeknu, hudebně, jo, po celý léta, a musím říct, že pro nás je to je to taková jako srdcovka, jo, je tam neuvěřitelný feedback od těch lidí, po každý prostě přijdou starý známý, tak je to takovej happening trošku, takže super, no.
0: Super, držíte to, tu lokální kulturu, která tam vznikla, tak se snažíte ji nějak rozvíjet. A tam nějaký i zahraniční hosty, nebo to spíš držíte na úrovni lokálních DJs?
4: Jo, vlastně měli jsme tam Roba ze Smokescreen, měli jsme tam Kela Kvadranta, taky zahraniční, sice žijící u nás, a jinak si myslím, že
2: Steffi ještě.
4: Jo, jasně, no, Steffi D, taky naše kamarádka, taky Angličanka žijící v Praze, a jinak si myslím, že to bylo local, no, ty ostatní party, no.
0: Super. Tak jo, tak díky chlapi, my se zase vrátíme k hudbě. A DJ Sunny nám tam pouští nějaké pěkné věci.

0: ale šťavnatě nám tady hraje Andrew J ve 42. vydání pořadu Deep Box a já tady mám zase vedle sebe hosty, kterým už dáme vydechnout, protože se blíží jejich čas, který znamená, že od celé, tedy od 8 hodin, pokud posloucháte naživo, budou nám hrát živý set, když to tak můžu nazvat. Kluci, co máte připravený vlastně? Máte to takhle jakože dopředu? Připravovali jste se na tohle hraní, jakože v rádiu to je hodně jakože vážený?
1: Samozřejmě.
0: Samozřejmě. Děkuji, děkuji. Hele, nemusíš se tak rozkecávat, víš, máme docela málo času.
1: Strašně dlouhá příprava to byla dneska.
0: Je mi to jasný, byla to dlouhá cesta, dlouhá příprava. Takže dobrý, děkuji, takže mi nic neřeknete, super. Tak já odbočím jinam, v tom případě zajímavá historka z hraní. Děkuji. Přesně. Vilda se těší, jak mi bude vyprávět, tak Jirka může začít, ať si to Vilda v klidu připraví.
1: Zajímavá historka z hraní, já...
0: Se tady rozsvítilo úplně.
1: Jsem se přišel k výslechu teďko.
0: Přesně si na tebe posvítíme tady.
1: No, protože většina jich je dost nepublikovatelných, takže se mi to ani nechce...
0: Ale ty jsi mi říkal tady mimo vysílání takovou hezkou historku s tím autem a Czech Techem, tak to můžeš povědět, jo, to je v pohodě.
1: Tak z Czech Techu pravidelně byly poměrně dobrý historky, ale jako... Tato, myslím, že to zažilo poměrně dost lidí, kdo tenkrát, Kopidlno to bylo, že myslím, kdo tam byli, vlastně to byl první obrovský Czech Tech opravdu, kde se sešlo 40 tisíc lidí a my jsme přijeli poměrně brzo, zaparkovali jsme na poli, říkáme si, tak tady to asi moc jako nebude a přišli jsme asi o 2 hodinky později zpátky k autu a nemohli jsme ho opravdu vůbec najít, protože tady to pole bylo posetý autama.
0: Bylo jich tam hodně.
1: Bylo jich tam hodně, no. Jako.
0: Tak to byl takový Ačka, víš, v podstatě, jestli jsi mohl vybrat svoje vlastní auto.
1: No, tam jako dost jich bylo odemčených a s klíčkama vevnitř, takže...
0: A možná i s nějakým...
1: Ale byl by to slušný Tetris, jako jsem tak jak...
0: No jo, to je nevýhoda těch obrovských akcí vlastně, kdy tam přijdeš a ty se tam musíš prodírat těma davama a různý podobné situace řešit. Vildo, seš tady s náma?
2: Jsem tady, přemýšlel jsem chvilku a vzpomněl jsem se na jednu, když jsme tady s Jirkou, ještě s Romanem Krás Fkou, byli pozvaní na Silvestra na hraní v Anglii. Já už teda nevím, jestli nepamatuju ten rok, jestli si to pamatuješ, že už je to teda hodně dlouho, 2004 možná si myslím.
1: Já myslím, že 2004, no.
2: No. A byla to party v takový, co si pamatuju, nějaká stodola to byla, bylo to vlastně jakoby venku.
1: Byla to stodola, tom to bylo poměrně oblíbený, ono v té Anglii, ono to moc nebylo kde dělat, takže stodoly byly hodně oblíbený. Dost často se přepadaly, jakože
0: policajti,
1: na černo, jako...
0: Jo, takhle, jakože ilegál, v podstatě.
1: Ilegál, no.
0: Aha, hustý.
2: No. A tam my jsme byli tady tenkrát pozvaný od Rukuty, jestli se to správně pamatuju, viď? A musím říct, že line byl jako naprosto úžasný. Shroud.
1: Simon DIY.
2: Se Simon DK, ano, tam hrál, ano. Ten tam byl vlastně jako hlavní hvězda. A bylo to naprosto super. A to vtipný bylo v tom vlastně, že my jsme se dostali na řadu, jestli se správně pamatuju, viď? Tak až někdy úplně jakože poslední jsme tam stáli my tři s Romanem a co si pamatuju, tak jsme si každý dali tak jednu desku, myslím, že mám takový dojem.
1: Myslím, že tak, no, tam no. Jsme se k tomu fakt nedostali.
2: A já ještě vlastně, když jsem teda přišel jako na ten mix, tak už jako v těch 6 ránů, už to bylo pěkné, jak se říká, takže mi ta deska ještě dohrála, takže to bylo moje první hraní jako takhle v Anglii.
0: Takže dobrý.
2: No, jako tohle to bylo taky
0: tak. To je super, ale historka, no. A tak víš co, musíš si tu jakoby šance vydobít, tak prostě hold některý hraní nedopadnou tak zrovna podle představ, že jo. Tak,
1: no. A super byl i konec, když jsme skončili všichni Magors v dětském pokojíčku jsme spali.
2: Jo, ano, ano. Já jsem se spal popiv, postavě přímo. Tak, ano.
0: To je krásný. No tak přátelé, moc vám děkuju, kamarádi, za hezkou historku. Chcete na závěr, než budete hrát, vzkázat něco posluchačům?
1: Tak určitě chceme předně poděkovat za pozvání, děláte tady skvělou práci, kluci.
0: Děkujem, teď se tady úplně růžovými líčka, nebo jak to nazvat.
1: A rozhodně chceme všechny pozvat na ten příští víkend.
0: Klidně to zopakuje ještě jednou, prosím.
1: Je to Loď Mars, Dvořákovo nábřeží v Praze, akce Rebound 10.4. Tam jste všichni srdečně vítáni a potom hlavně naše narozeniny 25. v červnu, Albeř, Nová Bystřice.
0: Perfektní. Vildo, ty máš ještě něco taky na srdci, co bys lidem chtěl sdělit do éteru?
2: Zopakuju ty narosky, čekáme full support od všech Magoros fanoušků i jiných, protože bude to velký a těšíme se na to, tak přijďte.
0: Já se na to taky těším, budem tam určitě s Ondrou, teda s Ondrou asi ne, ale kéž by tam dorazil. Každopádně všichni přijďte a jak jste slyšeli, bude to skvělý. Good music for funky people, je to tak? Jak bylo to heslo vaše tenkrát?
1: Soulful music for funky people.
0: Jo, soulful music. Sorry. No tak každopádně, my jdeme za chvíli hrát a kluci za necelých 7 minut nám tady přichystají houseovou jízdu. Vlastně to bude pozvánka na tyhle ty zmíněný party, tak se přátelé těšte a my vám ještě potom řekneme party list, kam jinam můžete dorazit, protože je to hodně. No a do té doby poslouchejte Rádio B a zůstaňte nám věrni.

0: Osmá hodina odbyla a to znamená, že začíná set našich hostů a první se za CD playery a gramofony postavil Jirka a kluci si dají back to back podle toho, co nám vyprávěli, takže Ondro, jak se ti líbil dnešní díl 40.
1: Líbilo se mi to moc, tak hezky to plynulo, ty rozhovory a zároveň jsem se jako hezky pobavil, co si říkali, takže paráda.
0: No s klukama je jako fajn pokec, takže bylo to zábavný a bylo to super a my teda nebudeme rušit, protože mají naši hosté hodinku před sebou, takže jdeme na to a my vám ještě pak předvedeme kulturní servis klasický, který...
1: Just for English speaking folks... We've just finished the first hour of mixing and talking with Jirka and Wilda, and now these guys are going to take over, and Jirka's already playing the first track. You can feel the funky rhythm, and let's go for it.
0: Yeah, that's right. This is D-Box, and you're listening live from Studio Roudnice in Roudnice nad Labem.
1: Let's go.
0: Let's go. Yeah.

Takhle krásně nám tady hraje Jirka Magora spolu s nimi Vilda. Je to houpavý, je to funky, je to veselý. Posloucháte 42. vydání pořadu Deep Box a tohle jsou naši hosté, kteří nám tady dneska dělají veselou náladu. Tak zůstaňte s námi i nadále.

0: milí kamarádi, my jdeme do finále. Blíží se nám konec dnešního 40. jsme si pro vás připravili. Tak Ondro, vykopni to, zopakuj, co nás čeká příští pátek třeba.
1: Tak příští pátek, jak už bylo řečeno, Rebound Party na lodi a je to Dvořákovo nábřeží.
0: V Praze, přesně tak. V neděli, když bude hezký počasí, tak bude after party na Štvanici. Podle toho, nebo Vilda ne, ale pan zákon, jak bude počasí, tak uvidíme.
1: No a 10 let kvadrant bude potom ještě v létě pokračovat party na Povaleči.
0: Přesně tak. Dále 10.4. ve stejném termínu, jako bude ta loď, tedy warm-up na Rebound, konat party, kde bude hrát Cool Funek, což je náš kamarád Martin s DJem Bakerem.
1: No a čarodějnice na Jinotaji budou zase pokračovat, tentokrát 10. ročník, 34. až 3. 5. Bude tam vojenský stan, velký oheň, 8 kW zvuk.
0: To bude hodně velký. Dál tam máme Masala Grill Beats. To psal i Ondro, ty to můžeš říct, ty jsi to psal.
1: Jasně, já jsem chtěl jenom podpořit Jirku, který s Rosmarin DJs a bude okay. To v Babici.
0: Přesně tak. V novém termínu, tak si to napište. Hnedka 4. tedy první víkend, ten prodloužený Benešov Usemil, kde vlastně loni byli kvadranti, takhle na začátek.
1: Mm-hmm. Pak tady bude festival Umpere, který určitě pořádá Honza Berdych, je to tak, Fando?
0: Přesně tak.
1: 17. až 18. července.
0: Přesně tak. No a my se ještě vrátíme vlastně o kousek zpátky, o měsíc, respektive 12. 14. červen, akce, o kterých jsme se tady zmiňovali, kvůli kterých jsme si pozvali naše hosty. A to bude oslava 25 let Magor Sound Systému. Bude to v Albeři, v Nové Bystřici, na jihu Čech, u Jindřichova Hradce, pokud si to pamatuju správně. A to je asi konec dnešního kulturního servisu a pravděpodobně i dnešního D-boxu, viď, Ondro?
1: Přesně tak, tak já bych chtěl poděkovat všem posluchačům dnešního D-boxu a my tuhletu rádiovou show samozřejmě nahráváme a potom ji dáme po nějaké době na SoundCloud a poběží v reprízách Rádia B.
0: Přesně tak, bylo to moc fajn, já jsem rád, že tady Ondro se mnou byl, my jsme rádi, že tady byli s náma i kluci, Jirka s Vildou a to je vše za mě asi.
1: Mm-hmm. So, thanks everybody guys who has tuned in today, I hope you had a good time. We had Jirka Vilda Magors, very special guests, and stay tuned for next radio shows. Please attend the parties that you can, and you can always follow us on SoundCloud, on Radio B. If you go to tracklist D-Box, this radio show will be recorded there as well in the future. Thanks.
0: Yes, bylo řečeno vše, děkujeme všem, krásnou dobrou noc, mějte se krásně a vidíme se na další party. Ahoj.

Krásný dobrý večer, vážení přátelé, já vás zdravím z Roudnice. Je tady 42. vydání pořadu Deep Box a přede mnou už netrpělivě překračuje nebo rozkračuje se Jirka Magor, který tady bude dneska hostem spolu s Vildou, který venku kouří. Takže kluci se na vás připravujou, my taky, a bude to veselý, bude to dneska deepovo, jackino, houseovo, prostě všelijaký. Tak doufám, že jste pohodlně usazení, protože to bude jízda dvouhodinová opět na Rádiu B po delší době. A navíc tady je se mnou i Ondra, který přiletěl z Bristolu, takže máte se na co těšit. Takže příjemný poslech, vážní přátelé. Human affairs being watched from the timeless worlds of

One more time.

the most.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

čerstvá krev houseové scény, producent Liam Martin, známý jako Ofaya, vydává track, který ho dostal na výsluní houseových hitparád. Tohle je klasická klubovka s názvem Soldier. Právě teď na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Začíná pořad Exkluziv na Rádiu B.
2: Zdravím vás, posluchači Rádia B. Jmenuji se Oldřich Sik Junior, hraji už od konce 90. let v zemích, jako je Německo, Rakousko, Česko, Thajsko a tak dále. Nějaká ta produkce už je také venku, lze ji najít na internetu pod mým jménem. A dnes jsem si pro vás připravil na pořad Exkluziv spíše jemnější set z tracků, které jsem dostal z londýnského promopoolu Jukebox. No a teď už jen užijte muziky a hlavně buďte zdraví. Rave on!

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.